0: Hej, sem.
1: Detkovo podkrovie otvorené.
0: Poď sem, nech si na fotke s malým bračekom.
2: Idem.
0: To je nádherný deň však.
3: Amen. Poď, chlapče.